0: Tohto roku si pripomíname storočnicu nálezu z Gánoviec, ktorý potvrdil, že na našom území pred vyše 100 tisíc rokmi žili neandertálci. V roku 1926 strelmajster Coleman Cocky našiel v travertínovom kameňolome niečo zvláštne. Azda je to skamenelý mozog nejakého dávneho zvieraťa, myslel si neskôr Jaroslav Petr Bok, paleontológ, ktorý nález odkúpil a daroval Národnému múzeu v Prahe. Až v roku 1949 paleoantropológ Emanuel Vlček určil nález ako výliatok mozgovne neandertálskej ženy. Tá sa zrejme chcela napiť, ale otrávil ju unikajúci kysličník uhličitý. Jej telo v kráteri sa postupne rozložilo a lebečnú dutinu vyplnila voda. V nej sa ukladali minerály, až vytvorili odliatok, z ktorého môžeme usudzovať na mozog neandertálca. Podtatranské múzeum v Poprade spolu s obcou Gánovce i Prešovským samosprávnym krajom si 6. a 7. oktobra pripomenuli výročie tohto nálezu, a to sériou slávnostných udalostí. Bola medzi nimi aj konferencia a na tejto vystúpil aj Víteslav Kuželka, kurátor Národného múzea v Prahe, kde je Gánovský nález uložený. My z konferencie sme priniesli živý vstup. No a s antropológom sa zhovárala Ivana Jachimová.
1: Mňa zaujalo, že ste sa 45 rokov starali o výliatok mozgovne neandertálca z Gánoviec. Čo to znamená? Čo si máme pod tým predstaviť?
2: No, byl som kurátor antropologických zbírek. My máme niekoľko zbírek v antropologickém oddelení. 4 a 3 som měl starosti já. Byla to sbírka paleoantropologická, pak tam byla sbírka patologická o nemocích našich předků a máme ještě sbírku posmrtných masek a odlitků lidských těl, tak ty sbírky jsem měl na starosti já.
1: Ako sa mal ten náš neandertálec v zastúpení u vás za tie roky?
2: No, já si myslím, že má krásnou bedínku, dřevěnou, vystlanou, je zabalený, je v pořádku, v stejném stavu, konec konců to mohli potvrdit. Chodí se na něj dívat badatelé z celého světa, včetně Slováků, takže to mohli potvrdit i Slováci, kteří ho viděli.
1: A zvykne aj vycestovat někam do zahraničia?
2: Vycestovat zatím ne, protože v té darovací listině Petr Boka je napsáno, že to věnuje českému národu a že to nesmí opustit prostory Národního muzea.
1: Vy ste spomínali aj profesora Vlčka, ktorý je všeobecne dosť známy zo svojich antropologických prác a výskumov, a vraveli ste, že teda ste sem tam niečo začuli, keď mal dobrú náladu a rozprával. Aké to boli informácie? Čo ste sa mohli takto dozvedieť?
2: No, tak dalo by sa říct takové drby hlavne. No, když měl dobrou náladu a když tak sme seděli, no tak sem tam z nej něco vypadlo. Ale samozřejmě potom, jako když byl starší člověk, tak pak to vyprávěl opakovaně. Takže většinou jsem slyšel několikrát to samé.
1: A nevím, či je z toho aspoň nějaký zlomok, který byste nám možno mohli povedať.
2: Pan profesor byl pan profesor, byl taky trochu svéráz, no, byla to veliká osobnost, no a byl hlavně solitér. Moc nespolupracoval s ostatníma, řešil si všecko sám. Tenkrát ty antropologové nebyli pro nějaký, bych řekl, kolektivní výzkum, nebo jak se tomu dneska říká, řešilo se to jinak.
1: Bola by to dobrá téma na poriadny rozhovor, čo ste tam za tých 45 rokov zažili, ale aby sme my urobili bodku za našim rozhovorom o gánovskej žene, neandertálke.
2: Pán profesor říkal, že to bude spíše žena, ale odhaduje to v podstatě jediné, co je možné, tak podle objemu mozku. V průměru je teda mozek ženský menší než mozek mužský.
1: Ale ako vieme, to nič nemení na výkonnosti.
2: Samozřejmě, samozřejmě. To je naprosto pravda, no ale když přednáším studentům a když chci, aby to nebyly úplně tak nudné, ty přednášky, tak právě o této ženě říkám, já myslím, že to opravdu byla ženská, protože byla zvědavá, nedala pozor a spadla do vřídla. To je jenom proto, abych to nějak oživil.
1: Aký význam má táto naša Nea, ako sme ju teraz nazvali, v tom vašom svete paleoantropológov?
2: No jo, tak o vývoji človeka mnoho, mnoho ještě pořád nevíme. Je to vlastně mozaika, která se skládá. Každý nález nás může posunout o něco víc. Tento nález je velmi důležitý, protože se bavíme o tom období toho paleolitu, teda toho středního paleolitu, kdy teda ty neandertálci žili. Víme už dneska, že žili společně s těma lidskýma předkama a že se s nima i křížili, že jo? Tak je to zásadní nález.
0: S českým antropologom Vítězoslavom Kuželkom sa pri príležitosti storočnice nálezu v Gánovciach zhovárala Ivana Jachimová.

0: Skápam,
1: takže Čech z Čech.
0: Z obi dvoch strán je to pravda, či
1: no, to pravořad Čech nám tak zařídil, že my to máme v obou strany.
2: Ano, vy se vždy prijímali pod obojím.
0: Nebudeme zacházet do podrobnosti a maličkosti, nám je v tomto případě obec, dá, jde nám o svatbu.
1: O svatbu, tak to jsme slyšeli. Svatba, to jsme slyšeli a jsme moc zvědaví, jestli je to takový, jak se říká, nebo jestli je to ještě horší.
0: No, pozrite se, pan turista český, svatby tu v této naturálné, prírodné, jako já vravím, v safari podobě, organizujeme už 2 roky. Nebolo krojov, nebolo dobrovoľníkov, potom sme išli kroje, aj dobrovoľníci a zasa nevesta.
1: Nebyla.
0: Bola, je v 5. mesiaci.
1: A tak to se milí, to se milí. Když nevesta, tak v 5. mesiaci, ako v živote.
0: Pán turista český, čo si človek u nás sám neurobí, nemá.
1: Ja bych k tomu na vašem míste taky nikoho nepustil. Ale... Ale řeknu vám, pane organizátore.
0: Hlavný.
1: Pane hlavný.
0: Organizátore.
1: Pane organizátore.
0: Hlavný. Ja som tu strašný orgán.
1: Pane strašný orgán. Když vidím tady to vaše dílo, co ste tady vybudoval všetko, tak si říkám, nezdá se vám někdy, že vás pro tyhle malý poměry velká škoda? Vy jste s prominutím genius.
0: Čo si to povedal na moju matku? Čo si
1: to... To je u nás to říkáme jako fajn chlap, to znamená.
0: Vy všeličo hovoríte.
1: U nás znamená genius jako fajn chlap, jakože by si vás měli vážit tady, pozlatit by vás měli, kdyby nějaký zlato vybilo, jakože ne, tak na vás ho. Jo, prostě víte, že jste dobrý, úžasný, jako, jo, dobrý chlap.
0: No.
1: A teď zase vy.
0: Pán turista český, vy ste jeden ozrutánsky... Čo vy robíte? Čo robíte?
1: Divadlo.
0: Aha, no... Keby bolo na mne, už by som vás zažíval hore.
1: No.
0: Áno?
1: No.
0: Nie? Tak nie, no dobre. Áno, no keby bolo na mne, ja by som vás už na ten stál piede. Takto.
3: Dobre to robíš.
0: Dobre to robí. Čo to je divadlo? Vlady som to učil. Divadlo.
1: Jsem ředitelem takový malý divadelní společnosti, která v nedalekém městečku tady uvádí takovou směšnou komedii s takovým veselým názvem Prodaná nevěsta se to myslí.
0: Nesmej se. Čo jsem dal som ti pokyn? Nedal som. My tomu hovoríme, že legrácia.
1: Co bych vám opravdu chtěl říct, tak není to vhodné pro děti, dospělí nám na to nechodějí. No, přijďte se podívat, já vás velmi srdečně jízdu.
0: Děkujem, samozřejmě, že přijdeme. Nás netreba dvakrát nejako pozvať. Pozrite sa, pán turista český, aj keď máme my jazyky rozdielne, reč máme spoločnú. V tomto prípade nám však ide o vec, teda o svadbu a pre tento účel som vám pripravil perfektné miesto, nech sa páči sadúci. Aj partnerka si môže len, prosím vás, keď sa budete hmíriť, dávajte pozor, aby sa vám tríska priamo. Nech už aj uvidíte, aj môžete utekať, to sú núdzové, keby náhodou, čo ja viem, niečo sa stalo, keby náhodou napríklad došlo k bitke.
1: To docházíva?
0: Ano, priemerne 2 bitky na 1 svadbu plus minus 4.
1: A to sa perou pořád?
0: Chvíľu sa bijú, potom umývajú, no a tí špinavejší sa aj perú. Po chvíľu začnú
1: se bíť.
0: Spievať. Vždy začínajú spevom.
1: A končí bitkou.
0: Končia. Takisto spevom. Bitka je medzi tým.

0: Bodri dedinčania vydúria zápecníka Kuba z pece a všetci spolu na čele s Loveckým sa vyberú na vystúpenie českých komediantov, kde by sa mala vyskytovať aj nevesta na predaj a pod názvom Prodaná nevesta uvidia čosi, čo ešte nikdy nevideli.
1: Po prvý raz dedinčania aj uvidia krásne herečky a hercov, nádherné kulisy a spev, počujú češtinu a sú očarení príbehom o pôvabnej Mařenke, šušľavom Vaškovi, krásnom Jeníkovi a ukecanom Tecahovi.
2: Milí diváci!
3: Když já říkám milí diváci, tak ty to prosím tebe neříkej, poněž to je potom duplicita a jeden z nás je tady zbytečnej.
2: No to já si právě myslím.
3: Co si právě myslíš?
2: Že to duplicita.
3: No, milí diváci, přijeli jsme za vámi, abychom vám se předvedli podívanou, nebo, jak se latinsky říká, show, za jakou by v Paříži, přesněji řečeno v Las Vegas, dali nevím co.
2: No teda skutečně neví, co by za ní dali o to.
3: Naše show se odborně nazývá opera.
4: Neboj se, není z Renčiny.
3: Ovšem pohled do sálu, vážení diváci. Pohled do sálu nám napovídá, že jste se nedostavili v hojném počtu. To není pro vás dobré vysvědčení. To vypadá jako přímo, a nebojme se to říct, jako neúcta ke klasikovi.
2: Naštěstí ani my jsme se nedostavili v tak hojném počtu, jak se původně slibovalo na plakátech.
3: Tak si nebudeme nic vyčítat a vlítneme na to, ne?
2: Takže vám přejeme příjemnou zábavu.
3: Příjemnou zábavu.
2: Když já řeknu příjemnou zábavu, tak ty už to neopakuj. To je potom duplicit.

0: se vždycky nějak uživil.
1: Ale Jeníčku, od té doby, co bláznivý Francek už nedostává apanáž, nikdo ve vsi se vozit nenechává. Ty můj ubohý Janíčku.
0: Já však chci zůstat věrem svému Wartburgu. Nyní jdu na své stanoviště za humnama a budu doufat. Pojď ke mně ještě naposledy, ať si tě obejmu.
2: Pokračujte, jako bych tu nebyl. Tamhle mu stojí celá fronta pasažerů a on se...

0: Samozrejme, citujem iba skromnú ukážku z veľkého diela komediánskej spoločnosti na tému slávnej smetanovej opery.
1: Po návšteve dedinčanov, ktorí poprvý raz vtedy v živote vôbec na začiatku 20. storočia uvideli operu, stretli sa v zákulisí aj dvaja hlavní predstavitelia chystanej divadelnej akcie Kecal a Lovecký v prvom česko-slovenskom dialogu.
0: Na ten dialog sa vždy v divadle čakalo. Čo môžem potvrdiť aj ja ako vtedajší mladý, nadšený divák.
2: Dobrý deň, prepáčte, že prichádzam bez fľaše a klopania. Moje meno je Lovecký, celým menom Jozef. Ježišmária, Jozef. Ja sa menujem Kecal, celým menom František Ringo Kecal. To vám ide na dvojke toto? To bude výdech. Má to dobré titulky. Pozrel som si ten váš kus a musím povedať, že ja som nadšený. Ja som nadšený, bo...
3: To velice rád slyším, zvláště pak od platícího diváka.
2: Není ty vaši, teda aj ten kus, ale ten kulisy. No, kulisy vyjadrovali jednu jedinu, vlastně takú ústrednú myšlienku. To ale muselo stať peňazí, čo? Čo?
3: Teď jste se mě dotkl na velmi citlivém místě mého srdce. Poněž kulisy, to je moje největší chlouba. Všecko, jak jste to viděl, to bylo ručně kradený. Je, ano. Totiž konkurenční spolek jednou vylepil plakáty dnes naposled, dnes hrajeme naposled. My jsme věděli, že to je reklamní trik, tak se to dělá, že jo? Ale řekli jsme si, když naposled, tak hrajou naposled. Nechali jsme je to odehrát a pak jsme jim to jejich skladiště vybílili, no víckrát si nevzli.
2: Z vašich rečí na dotkách, ktoré znamenajú divadlo, teda v vašom prípade kriminál, som vytušil, že máme pre nastávajúce rokovania veľa spoločných, ako sa u nás vraví, veľa styčných bodov. Vy ste podnikaví, ja som podnikavý. Začneme teda hádam najskôr od peňazí. Ak som dobre počúval, za dverami váš komediánsky spolok je tak povediac na dne.
3: Môj komediánsky spolek na dne? Vy jste asi chtěl říct, že můj umělecký soubor má určité ekonomické problémy.
2: Doufám, že byste se těch problémů čím skôr chceli zbavit.
3: Vaše řeč má šarm a eleganci. Akorát vaše jméno jsem pozapomněl.
2: Volám se Lovecký. Lovecký, ale pokojně mi můžete hovorit pán Lovecký. Chcel by som od vás niečo kúpiť.
3: Ty kulisy.
2: Nevestu.
3: Mařenku?
2: Tak Věru, Marienku.
3: Tak Věru nebo Mařenku? My máme v obě, to stačí.
2: Marienku.
3: Mařenka je prodaná.
2: Zvyšok doplatím a Smotanovi to vysvetlím.
3: A sice, kolik hodláte nabídnout? Jistě chápete, že při takovýmhle obchodě musím pěkně zamávat svým svědomím a to se zadarmo nedělá. Musím humanismus odkopnout. Etický faktor, jak by jsme.
2: S faktorem si dělobte žádné problémy a potom 10 tisíc je 10 tisíc.
3: Vy jste řekl 10 tisíc, jste řekl teď.
2: 10 tisíc plus nehnutelnost plus ještě aj Kubo.
3: 10 tisíc, počkejte, jak jste to myslel, 10 tisíc, vy jste takhle v hotovosti tady vyložil takových těch 10... od Brunovskýho, ty...
2: Aj z Konvalinka. 10 tisíc takto Marienke na ruku.
3: No a proč Mařence, co pak tohle není ruka? To není vlastně její ruka, moje ruka.
2: To je věc interné dohody.
3: 10 tisíc, to jsou veliký peníze, nějak se mi ta slovenština čím dát tím víc páči.
2: 10 tisíc, jako vravím, plus nehnutelnost, plus ještě čistokrvný bundáš.
3: Teď zase bundáš, předtím jste říkal Kubo.
2: To je jiný bundáš, to je celkový bundáš.
3: A ten Kubo, to je starší osoba, nebo mladší, nebo... Kdo? To je, viete, ako nedávno u nás v kuchyni hovoril nejaký Einstein, to je relatívne. Jeho život zrovnávame s Budášovým životom, je to už starý corbo. Ale na druhej strane k Janušikovmu životu je to len taký zasrad, takže všetko relatívne.
4: A kde sa v tom panu zasranovi bere tá ochota vzít si maženku? On ich videl nebo znají?
3: Pozrite sa, koľko vecí sme nevideli a predsa sme im uverili. Napríklad, ja som nikdy nebol v Plzni a predsa mám Plzeň rád.
4: Viete, trochu ste mne zaskočili, musím říct.
3: Ale ja som počítal s tým, že budete prekvapení a zaskočení. Od samého začiatku, a preto to aj všetko tak hovorím, ako to hovorím. Svadba bude teda, ideme hneď k veci, 24. októbra, nebudeme to zdržovať, svadba bude u nás, v prednej izbe u Bečelovcov, 24. októbra, v nedelu Politánia, dávajte bacha, aby ste nezasvinili igelit na koberc. Rokovania na najvyššej úrovni sa zúčastnia ja, potom Kubová matka, Bečelová, Bečela, poprípade nech tam drieme aj Kubo niekde v kúti. Dobre, nech je tam aj on. A ešte tam budú dve družičky, v našom prípade to budú družičky mužského pohlavia. Koho pošlete reprezentovať vy?
4: Reprezentovať?

0: Prekvapujúce štruktúry a formy, kde sa nekompromisne atakuje mešťacký divák a experimentuje sa s výrazom. A nie tam, kde sa tak postarom a ešte aj nech Boh chráni s humorom o niečom uvažuje, prípadne zabáva.
1: Pamätáš sa, ako dorastenec som zažil v roku 1985 veľkú akciu v Ťarchovej s názvom Pocta Jánošíkovi pri príležitosti 500. reprízy tvojho titulu, kde mal byť hlavným hosťom pán Suchý. Bolo rok po premiére Nevesty predanej Kubovi a na lúke za Ťarchovou boli veľké očakávania nielen na predstavenie, ale aj na príchod pána Suchého. No slávnostný host neprišiel.
0: On vlastne prišiel. No teda, neprišiel do Ťarchovej, zablúdil kde si na Orave, zatúlal sa do akejsi čudnej krčmy, kde však podľa jeho slov, napísal by to vo veľmi dlhom liste, zažil autentických, nefalšovaných slovenských zbojníkov Hi-Fi Deluxe priamo v teréne.
1: A práve v období Nevesty predanej Kubovi Jiří Suchý začal prekladať tvoje hry a texty piesní do češtiny. Preklady štyroch hier Jánošík, Človečina, Pavilón B a Ženské oddelenie vyšli v semaforskom vydavateľstve Klokočí v roku 2000 pod názvom Človečiny Stanislava Štepky.
0: Zaujímavý je preklad úvodného monológu z Jánošíka. Kde bolelo, tam bolelo, bol deň, ako každý druhý či tretí v dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. V preklade pána Suchého to bolo takto. Bilo, nebilo, ale spíš bilo. Byl deň, ako každý tretí či druhý. Ve vesničce Ťarchová žila jedna poniekud tehotná žena.
1: Podarilo sa a je to vtipné.
0: Od klasika sa dalo čakať.
1: Veľký divácky ohlas mal akože civilný autorský dialog pána Suchého s tebou. Na ten som sa ja vždy tešil. A vieš prečo? Vždy to bolo iné.
0: Vieš čo, dialog vznikol veľmi spontánne a improvizovane krátko pred premiérou na poslednej skúške. Ver mi, bolo mi vtedy veľkosťou, ale aj pasiou rozprávať sa a improvizovať priamo na javisku s mojím pánom učiteľom.
2: No, když jinak nedáte, tak já začnu, no. Když se páči. Tak třeba, jestli pak víte, koho mám před očima, koho si představuju takhle za vlahé letní noci, když nemůžu usnout, nebo když je měsíční svět padá na postel, já se probudím a nemůžu spát. Koho vidím?
3: Já, ale by to nebyla ta jistá, čo já, ale jiná žádná.
2: Budete se divit, já si představuju vás. Kam ten člověk chodí na ty nápady? Kde se mu to v té hlavě bere? Jaký jsou asi ty jeho tvůrčí postupy? Jaký jsou ty jeho umělecké metody? Jaký jsou asi ty jeho příjmy? Tohle mě všechno je hlavou. A najednou vidíte, tady sedíte vedle mě. Já tady sedím, prostě sedíte tady mezi námi jako, promiňte, že to tak řeknu,
3: povedz, jo,
2: já to povedz si s tak, no. Jako s odpuštěním, jako jeden z nás. A když já tak hledím zblízka do těch vašich hnědejch, lidsky angažovaných očí, tak ze mě všechen ten strach najednou opadá. Ta úzko, ta tréma, to jde pryč. A já vám kladu přímo tu otázku, jak vypadá ta vaše práce, jaký jsou ty vaše tvůrčí metody. Jak postupujete? No.
3: Na túto otázku som ozaj čakal.
2: Keď sa ja ráno na obed prebudím, prvé čo urobím, navštívim malú sanitárnu miestnosť uprostred nášho bytového jadra. Ako jeden z nás. Potom idem o jednu miestnosť ďalej a tam sa holím, pretože v tej predchádzajúcej nemáme zrkadlo.
3: Vy tam nemáte zrkadlo? No to pomôcť prichádzajú.
2: Zajem a potom si prečítam všetky naše noviny.
3: Všetky, ale?
2: Čítam všetky, dozvedám sa jedno. Dozvedám, akými veľkými, skutočne veľkými problémami žijú takí obyvatelia Kvadra Lundry. Pane Bože na nebi, čo tam majú za problémy? Nešťastná to Kvadra Lundry. Naším úsobom verejného a spoločenského života to je jeden veľkánsky problém. Rozbehne sa po celej našej, po celom našom byte, bývame na 12. poschodí paneláku, rýchlo utekám reku, oťahnem záclonu, rýchlo sa pozriem dolu reku, čo u nás, a vidím, že u nás je všetko v najlepšom poriadku. Viete, pán kolega, čo by v takej chvíli urobil malomyštia? Keby sa vrátil naspäť, a zabarkádoval by sa, zakúklil by sa do tých prízemných, primitívnych problémov. O svojom vlastnému nosa by sa nepohol. Lenže ja nie som ako druhý malomyšťiaci zakúklený do vlastných problémov. To nie je môj prípad. Ja v tej chvíli sa postavím a skríknem na celú našu základnú bunku. Dajte mi papier! Dajte mi papier! Papier! Na svet tlačí tvorba. Tvorba prichádza, tvorba. Dajte mi papier, dajte mi, nikto mi nedáva, zaujímavé, myšťaci, všetci zabarikádovali sa svojich chmíľa. Ja v tej chvíli, dobre, dajte mi papier. Možno aj preto, že nikto nie je doma. Dobre, vyťahnem ten pekný bielý čistý papier, položím ho pred seba a hovorím, ty leňo, jeden bielý, sa tu vyvaluješ a zatiaľ také Kvadre Lundry, ja ti dám, na, tu máš myšlenku, ja ti dám, na, tu máš druhý, počkaj, na, ja ti dám, na, a zrazu 100 strán a nepodpíšem sa. Viete čo, ale ja si to potom prečítam. Chytím a hodím takto na kop. Ja potom tak sedím a pozerám sa na tú kôbku a hovorím si, urobím ja ešte takú. Ruský salám, čože ja viem. Víte, raz si to ja preistotu prečítam, čítam, to nie, chytím, roztrhám a hodím do koša. Tam to patrilo sa na začiatku. Víte, ja tak potom sedím, pozerám sa na ten kôš a hovorím si, píšu aj druhý a nezahadzujú. Možno na prvý pohľad, ale na druhý. Vyberiem to odtiaľ, pozlepujem odzadu, už to má takú patinu podľa toho, čo sme večerali. Ale toto som ja zahodil, veď to je bežné. Toto som ja, utekám s tým, tu by sa dalo, aj tu by sa ešte pravda dalo, ale takto ako celok, vezmem to takto pod pazuchu a utekám s tým do vydavateľstva. Tu máte, vydajte. A vydávajú. A čo vy, aký je ten váš proces?
3: A to je nezajímavé.
2: Ale no, ja viem, že je, ale predsa no.
3: No tak. Já prostě ráno se probudím a vlastně řekl bych, že projdu tu tež trasu, co vy.
2: To je ta vaša známa pražská C-trasa.
3: To je spíš VC-trasa.
2: Spisovateľ prvej kategórie.
3: No a ta moje trasa končí u psacího stroje. Jo? Prostě najednou stojím u psacího stroje, teď tvorba už ve mně burácí, už se dere na povrch. A já najednou strach. Třást se začnu, pot mě vyvstane na skráních. Jo? Úzkost mě sevře, hrdlo, strach na mě padne. Víte, čeho se začnu bát? Abych ty kopíráky nezaložil tou lesklou stranu na povrch.
2: Stáva sa mi to často. Viete čo, ja to vdechávam a je to také napísané, posílam a oni všade majú pocit, že ovládam nejaký cudzí jazyk. Ale pokračujte, skočujte.
3: Ja tento strach překonám. Ja ho překonám a začnu. Píšu.
2: Nie.
3: No a píšu, no.
2: Co sa to vytal speciálne?
3: Se nedostaví první porucha, já používám stroj tuzemské výroby a porucha na sebe nedává dlouho čekat.
2: Čiže máte značku Madein?
3: Madein. A najednou třeba přestane psát písmenko. Myslíte, že vezmu stroj, odnesu ho do opravy a čekám dva měsíce, než to spraví? Ne. Já píšu dál, ale od té chvíle musím vymýšlet slova, kde se to písmenko nevyskytuje. Víte, jak se to začne komplikovat, ta tvorba?
2: Prepačte, že vám skáčem do reči. Vám chýba písmenko, také písmenko chýba. U nás už máme také písacie stroje, že na nich chýbajú celé vety.
3: No u nás už taky na tom pracujeme. No, teď píšu dál. Druhý písmenko vypadne, no to daleko těžší potom všechno, ty úkoly. Potom válec se neotáčí, neposouvá, písmenka se zasekávají. No, já bych řekl takhle, ta moje tvorba to je vlastně souboj člověka se strojem.
2: Povedz si to ještě raz. Čo je to?
3: Souboj člověka se strojem.
2: To bylo povedné. To je metafora.
3: A takhle já metafory pořád. Já tento souboj doženu až do vítězního konce.
2: U nás len vítězného priemeru.
3: A najednou vezmu poslední list z toho díla, dám ho do spod a teď celý to dílo si vezmu, teda vezmu, jo, a začnu ho číst od začátku, poněvadž mezi tím jsem zapomněl, o čem to je, tak čtu. Strach. Najednou se mě to všechno sevře, úzkost na mě padne, bojím se. Víte, z čeho dostanu strach? Sám ze sebe. Najednou čtu ty velký, gigantický myšlenky a říkám si, takováhle myšlenka, že se směla zrodit v téhle hlavě.
2: Vyloučené.
3: Vyloučené. Počkej, jak bys to myslel?
2: Jako příklad zo života.
3: Tak, to jsou myšlenky, za jaký by se nemusel stydět ani Goethe. Třeba nebo. A já čtu dál a najednou zjistím, že Goethe se opravdu za ně nestyděl. Co s tím? Mám to snad kvůli tomu vyhodit?
2: Štěta,
3: to bych tomu Goethemu nemohl udělat. To je slušný člověk a ten by byl rád, že ty jeho myšlenky žijou dál, byť pod cizím jménem. Nejde o člověka, nebo myšlenku.
2: Když vás tak počúvam, poviem pán kolega, to, čo som si stihol preložiť. Dvaja sme vlastne takí kriesitelia cudzích veľkých myšlienok.
3: Kriesitelia cudzích myšlienok, tak by sa nám mělo říkať, a ne jak nám říkají.
2: A kam nás posielajú, čo?
3: Vás taky?
2: Áno.
3: Že sme sa tam nepotkali.
2: To je otázka času.
3: No, já vám řeknu, my máme dost podobný problém, já to úplně cítím. My bychom si jednou měli sednout, dát si vínko, nechat si zahrát, pochod plagiátorů a porozprávět si. Já naťuknu jeden problém, jo, třeba, jestli to taky máte, že když člověk tvoří, to není, že by se tvořilo v nějaký pohodě, tvorba to je
2: vnitřní boj. My se musíme protrpět až ke dření, až k jádru a dření toho díla. Jo, to se trpí.
3: U nás se to volá umelecký příležitostný katar.
2: To je prostě u nás tvůrčí muka.
3: Tvorivá muka.
2: My musíme se protrpět tím dílem a to se netrpí týden nebo 14 dní, to se trpí třeba měsíce i roky se trpí, než se člověk dotrpí až k tomu konci, hned po těch létech konečně dílo uzavírá. A najednou mě tak napadne, že ten talentovaný to jde snadno. Nedožralo by vás to?
3: Vnímáte ľahšiu otázku? Viete čo, takto to musíte robiť ako ja. Tých talentovaných treba len nenávidieť, neznášať. Samozrejme a písať na nich, kde sa len dá, nepodpísať sa. Čo to je, keď je niekto talentovaný a píše pre Boha väčšinou, to ja už mám byť z toho čo? To on píše, jemu to píše samo.
2: To je podvod.
3: To je umenie, prosím vás, pekne. Ale nemať talent a písať a vydávať, to je umenie. To by sa u nás malo oceňovať.
2: To u nás už sa oceňuje. No.
3: Praha je Praha, no.
1: Samozrejme, všetko sa to dobre skončilo. Kubo sa stretol s Maženkou, zalúbili sa a tak ďalej.
0: A my sme si všetci spoločne s veľkou chuťou zaspievali záverečnú pesničku.
1: Nevesta predaná Kubovi. To bola vtedy v Bratislave divadelná udalosť.
0: Mám taký neskorbný pocit, že asi áno. Pán Suchý, milý Jirko, nech má ten tvoj zázrak v ľuďoch dobrej vôle. Dlhé, veľmi dlhé pokračovanie.
1: A ja prajem tiež všetko najlepšie. A nech vaša nočná pošta chodí na to Slovensko čím častejšie a čím dlhšie.
0: Do počutia o mesiac.
1: Do počutia.

hlásí o slovo. Slunce má po šichte, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.

Potom do tebe vzala voda lavku. Lavočka toneňka, voda studeneňka a ja molodenka. Hodná sa zlomiti,

0: Pani Sváške, pani Družke, prošu vás poperši raz, si dovolíte movody pani, vinec hovoril sňatý.
1: Nedovolíme!
2: To chce náš!

0: Pani Svaške, pani Družke, prosím vás po druhý raz. Si dovolíte mu vody, pani, vinec ovo sňatý.
1: Za partu treba zapfatiti. Ozdaj naša movoda dovozberáva kvitočka na vinec.
2: A náš druh!

0: Pani Svášku, pani Družku, prosím vás po tretí raz. Si dovolíte, movolí pani, vínec hovoril sňatý.
1: Dovolíme, ale zelené za zelené.
2: A náš druh...

Rádio Patria. Textař, básnik, dramatik, zpěvák, herec, výtvarník a především jedna z nejvýraznějších osobností české kultury posledních desetiletí. Jiří Suchý oslavil 1. října 95. narozeniny. Jeho jméno je už více než 60 let neodmyslitelně spojeno s divadlem Semafor, ale jeho tvorba sahá daleko za jeho jeviště. Napsal stovky písňových textů, věnoval se filmu, literatuře i výtvarnému umění a ovlivnil několik generací českých umělců. U příležitosti jeho životního jubila sáhneme do rozhlasového archivu a připomeneme si pořad Milana Markoviče z roku 1984, jehož hostem byl právě Jiří Suchý. U poslechu českého magazínu vás vítá Lenka Samueli.

0: To rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
1: To už se stává.
0: Bude to tím,

0: Když se řekne Jiří Suchý, téměř automaticky se nám vybaví semafor. Divadlo, které v roce 1959 založil společně s Jiřím Šlitrem. Jeho název vznikl ze slov sedm malých forem a odkazoval k záměru spojovat hudbu, divadlo, poezii i další druhy umění. Semafor se záhy stal jedním z center české kulturní scény a zároveň místem, kde dostávali prostor nové talenty. A seznam těch, kteří jeho jevištěm prošli, je dnes opravdu mimořádný.
1: U vás sa napríklad hovorí, že máte nos na talenty.
2: No to, to sa říká. To,
3: ako si to vysvetľujete?
1: Alebo ako si k takému nosu prišli?
2: No to, to ja vám neviem. Ja som ho proste...
3: To ste zdedili, ale...
2: Ja som ho asi zdedil, nebo neviem, proste mne sa udelal bez mýho vedomí a bez mýho pričinení a zřejmě, já, i když to možná zní teď trochu chvástavě, tak já musím přiznat, že ten nos na talenty mám, poněvadž z těch lidí, kteří se k nám hlásí ke konkurzu a kterých jsou stovky za těch 18 let existence semaforu, ne-li tisíce, tak se mi podařilo vyhmátnout několik a téměř ze všech nakonec něco bylo.
3: No možná na vás chceme veľa, ale keby ste tak skúsili sehnúť do pamäti a vymenovať tých známejších, ktorí vďaka vášmu nosu na talenty sa stali známymi.
2: No tak jestliže to mám vzít chronologicky, tak snad první byl Valdemar Matuška, kterýho jsem potkal. To byl sklář nadaný, který se živil amatérským, je krásný, že se živil amatérským zpíváním a měl kytaru vlastní výroby a přivedl mě ho jednou Jiří Malásek, říkal, já vím o jednom Rumunovi. Do dneška nevím, jak přišel na to, že je to Rumun. Říkal, je to, a když říkal, já vím o jednom Rumunovi, jmenuje se Matuška, tak se mi se říkal dost na to. Není zrovna nejrumunštější jméno, že jo? A tak přivedl Valdu a byl to zvláštní, takový zvláštní Rumun přišel skutečně. On měl totiž tenkrát vlasy, jako se nosejí teď, nebo jako se nosili před časem. Černoši to nosívali, takovou obrovskou kouli, jo, takový jako keř to byl.
3: On bratu a fuzi nemal?
2: Teď. Ne, to neměl. Měl brejličky, takový ze sekaného skla a fousy neměl a měl hlavu, jako, jak říkám, jako takový veliký keř. Dneska by to neudivovalo, ale tenkrát to nikdo jiný nenosil než on. A teďka začal koulet očima a zpívat a hrát na tu kytaru a pak jsem zjistil, že hraje i na basu a
3: banjo
2: a potom taky tvrdil, že hraje na harfu, ale tu jsme žádnou neměli po ruce, to jsme mu museli jenom věřit. No a tak Valdemar Matuška se stal členem naší party nejdřív ve vinárně Reduta. Já jsem totiž nezačínal v divadle, nýbrž v takovým horším podniku jednom, takovým lokále. Dneska je to jako docela slušné.
1: Máme preslávený teraz.
2: No dneska je to preslávený, ano, a slušný, a tenkrát tam snad byly ještě štěnice, nebo co, tenkrát to bylo takový... Totiž ta Reduta byla v době, kdy my jsme tam začali, tak byla jaksi úředně uzavřena. Jak pro nevalnou pověst. Ale to prosím, ještě než my jsme tam začali, jo? Ne potom. Potom naopak nám řekli tedy jako amatérům taky, abychom, jestli chceme, tak ať tam něco děláme. No a tam to vlastně všechno začalo. Tak Valdemar Matuška byl první, pak jsme mu sehnali Evu Pilarovou, aby mu nebylo smutno, že jo? To je jak ten hospodin tomu Adamovi vzal žebro. My jsme nevzali žebro, ale vzali jsme prostě první brňačku, která se nám jaksi objevila u konkurzu. No a takže to byly dva první. Pak...
1: Mladý, talentovaný vtedy.
2: No. Já si vzpomínám, že třeba toho Valdemara Matušku nám ze začátku lidi rozmlouvali. Že to snad... No prostě nelíbil se jim. A já jsem říkal, počkejte, zvyknete si a tak. A oni si zvykli vám. No a dokonce víc, než zvykli. No. Potom byl u nás třeba Karel Gott, kterýho pamatujeme jako takového zvláštního ušatýho mladíka, který zpíval vždycky jenom v pondělí, když měli zavřeno v kavárně Vltava, normálně měli volný den, tak tam byly takový mimořádný večery a tam zpíval právě amatér Karel Gott. A my jsme s Jirkou Šlitrem se tam šli podívat a pak jsme se rozhodli, že by k nám měl jít. A skutečně k nám šel. No a pak jsme mu napsali píseň. My jsme měli nos i na šlágry, abych tak řekl, poněvadž občas jaksi z těch písniček, z toho množství, který jsme chrlili, jsme si řekli, tak tady len to by asi byla ta pravá. A těm vybraným jsme potom věnovali daleko větší péči jejich publicitě a propagaci a skutečně z těch písniček se stalo to, čemu se říká šlágr.
4: Pravici dám si na srdce a levou rukou budu zpívat.

0: naschledanou. No tak kromě toho Gorda ještě třeba Naďa Urbánková. To je talent bumerang, ta se k nám teďka po 7 letech vrátila, když nás byla opustila. A tak jsme zase rádi, poněvadž se nám celkem daří dohromady. To byla ošetřovatelka původně, která k nám přišla ke konkurzu. Dokonce ta nedělala, myslím, ani konkurs původně do divadla, nýbrž do filmu Kdyby tisíc klarinetů, když jsme ho točili. No a...
1: Už jsem si myslel, že jde do vaší závodné ambulancie.
0: Tak jsme ji nějak angažovali a potom jsme si říkali, že by z ní něco mohlo být, a tak šla k nám do divadla. Dlouho se jí nedařilo, několik let tam hrála takový malinký roličky a nevěděli jsme, co s ní. Třeba když jsme hráli 6 žen, tak ona postupně zaskakovala a postupně odehrála všech 6 žen v té hře. To bylo o Jindřichovi VIII. No a nakonec se holce poštěstilo. Jitka Molavcová třeba je jeden z talentů, který jsme objevili, je tomu 7 let. To je zase typografka bývalá, ta dělala typografii. A Josef Dvořák, automechanik. My jsme hledali zpravidla takhle ty talenty jako v těch nejrůznějších povoláních. Málo členů divadla skutečně vystudovalo ty příslušné školy. Potom třeba Hana Hegerová byla taky u nás, ale tu jsme už objevili jako začínající úspěšnou zpěvačku v divadle Rokoko, takže k tomu už nebyl třeba nos tak velký. Jo. Miluška Voborníková, Milan Drobný, no ono těch jmen by bylo strašně moc.
1: A zklamal vás už někdy váš nos?
0: Jo, taky jsme občas, ale zklamaně dvojím způsobem. Buď, že jsme jako vzali někoho a po 2 nebo po 3 letech jsme se decentně rozloučili, poněvadž jsme viděli, že to jako není ten případ, v něž jsme doufali. A nebo, že jsme jaksi neangažovali někoho, kdo se později ukázal být docela jako talentovaným. Dokonce ve 2 případech jsme se zmejlili totálně. To byl Josef Laufer, který u nás dělal konkurs a nebyl to příliš dobrý a tehdy jsme neodhadli, že v něm něco je, jako že by se dal snad ještě k něčemu. Ale on byl nesmírně cílevědomý a tak se sebe udělal tohleto. A druhý byl Korn, který k nám dělal konkurs a taky se nám moc jaksi nezdál a dneska si velice cením toho, co dělá, a vím, že jako to byla naše chyba, že jsme ho neodhadli. No ale skutečně ono mezi těma stovkama lidí, když musíte během 2 písniček rozhodnout o dalším životě toho dotyčného, ono je to dost těžký.
1: Nerobíte herecké, robíte len zpěvácké zkoušky?
0: My děláme jenom zpěvácký, poněvadž zkušenost nám praví, že ten, kdo při písničce se dovede chovat přirozeně trošičku, že jo, a dovede se tak nenuceně přirozeně pohybovat, tak ten je schopen méně nebo více, ale vždycky zvládnout i tu hereckou stránku. Třeba když je výborný zpěvák, tak nemusí už být vynikající herec, ale stačí, když v té hře příjemně mluví a je mu rozumět a chová se tak nějak přirozeně, nemusí to být herecký výkon. Jako, ale vždycky ty lidi, kteří uměli zpívat a přitom se dobře pohybovat, tak vždycky jsme na ně mohli vsadit, poněvadž, já nevím, třeba i ta Eva Pilarová, která ze začátku byla i trochu monotónní v těch pohybech, tak nakonec sehrála několik rolí na divadle a myslím, že nejenom u nás. Nebo ta Naďa Urbánková, ta dokonce vystupuje v různých divadlech, i na Národním pohostinsky vystupovala. A ta k nám přišla taky jenom na základě toho, že měla hlas a takový nějaký příjemný chování. Třeba můj kamarád Jiří Mencl, ten má takovou metodu, že když přijímá herce, ale hlavně herečky, vlastně u herců to nevyžaduje, poněvadž by to bylo takový divný, ale u hereček Baví se a najednou říká, vyplázněte na mě jazyk. A sleduje, jak se ta dotyčná zachová. A říká, že v okamžiku, kdy začne se culit a říká, ale prosím vás, a tak že je to v háji. A zase naopak, když udělá a vyplázne na něj suverénně jazyk, tak cítí, že má tu zdravou jako drzost a říká, podle tohohle ne tedy na 100%, ale přibližně poznám, kdo asi vůbec je schopnej potom před tou kamerou udělat to, co po něm chci a kdo má zábrany.
2: Posloucháte český magazín věnovaný Jiřímu Suchému. Semafor se během několika let proměnil z malé pražské scény v kulturní fenomén. Výraznou roli v tom sehrála autorská dvojice Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Suchý přinášel především texty, Šlitr melodie a společně také vystupovali na jevišti. Jejich tvorba byla hravá, poetická, někdy absurdní a přitom srozumitelná širokému publiku. Z jejich spolupráce vzešly desítky písní i řada divadelních představení.
3: U vás v divadle boli a sú veľmi slávne mená. V podstate celá tá spevácka špička prešla semaforom. Ja neviem, vezmeme si Gota, Matúšku, Pilarovú, Hegerovú, Filipovská, Molavcová. To zrejme muselo tešiť táto koncentrácia takýchto osobností človeka, ale zrejme s tým boli spojené nejaké problémy. Ako ste riešili nejaké také krízové stavy?
0: No, problémy byly pochopitelně, to je, jeden problém byl třeba, že u nás jsou herci velice špatně placení. Jako vůbec myslím, v Československu jsou dost špatně placení a v semaforu byli zvlášť. Prostě my máme takový stropy, který třeba u nás, kdybych to vzal, jako kdybych vzal tu terminologii divadelní, tak solista má.
3: No koľko má ten Matuška napríklad vtedy?
0: No Matuška, když k nám, když u nás byl, tak měl 1100 měsíčně hrubého a poněvadž měl, platil alimenty, tak dostával minimum existenční 600 korun za měsíc. Jo? No ale prostě u nás, dneska je to trochu lepší samozřejmě, ale stejně jako solista je u nás placený jako v Teplicích člen sboru, jsme zjistili. No, u nás, když vezmeme někoho, kdo není ze školy, kdo není absolvent umělecké školy, DAMU anebo konzervatoře, tak jeho nástupní plat je 700 korun. A my jsme měli vždycky tu ctižádost brát lidi mimo, ty z ulice, jak tomu říkám, že? Poněvadž oni ty, v té škole, ta umělecká škola, to školství je u nás trošku někde jinde, než to potřebujeme my, že jo? A takže když jsme vzali někoho ze školy, taky jsme vzali a bereme, teď zvlášť, poněvadž jsme vlastně k tomu trošičku nuceni, poněvadž za těch 700 korun k nám nikdo nepůjde.
3: Čím uhádnem, co chcete povedať, že zřejmě si jich sem tam museli odúčat, aj vole.
0: Ano, odúčovat, přesně tak. Vždycky nám to rok, někdy dva, někdy tři trvalo, než se zbavili těch manýr, který známe z těch oblastních divadel běžných, že jo, a který oni měli jako vštípený. Takže to trvalo vždycky nějaký čas. Takže my jsme brali radši ty z té ulice, no ale za těch 700 hrubého, to nikdo nechtěl jít, že jo. Když byl, sice bylo to na rok jako zkušební plat a druhý plat, za druhý rok už mohl dostat 1100. No ale z těch 1100 se to potom velice pomalu zvedalo. Za dva roky dostalo 50 korun víc nebo tak, že jo. Takže
3: to ještě ta televize tak nefičala velmi, že by se tam dalo privyrábat.
0: No, ale to jako je do dneška, že jo, takhle pořád. Takže potom samozřejmě, když je absolvent školy, tak u nás dostane 1500 nástupní plat, který mu několik let jako je zmrazený na tomhle tom a pak to zase po těch 50 korunkách nahoru, no.
3: Takže to jste mali zřejmě městami aj problémy, jako udržet ten soubor po kope. Takže, co jste pro to robili?
0: No takže problémy tady s tím byly a pochopitelně, že jakmile někdo dostal jméno, když začal být slavnější, tak okamžitě dostával nabídky, které byly daleko, daleko výhodnější než
3: ta práce v divadle, že jo, takže televize, film, rozhlas, všichni jako si je snažili získat, takže na divadelní práci měli čím dát jim méně času. No a pak přišli na to, že když si udělají svůj vlastní program a jezdí přes nějakou agenturu, takže já nevím, řekněme, má 600 korun za vystoupení a zásadně se jezdí, že se hraje odpoledne a večer, takže za ten den dostane 1200. A za, u nás, když se ten plat rozdělí na počet představení, když to dělíme počtem, tak má za to představení třeba 200. Takže každý měsíc, každý den vlastně v Semaforu doplácel ten dotyčný 1000 korun na lásku k divadlu.
4: No a k tomu, okrem vás teda, boli aj takí, ktorí dali prednosť menu divadlu a divadlu ako takému, treba z, neviem, či u vás taký bol, ale kolektívnemu divadlu, životu v divadle alebo mimo divadle.
3: Byli takoví, ale bylo ich dosť málo. Byli takoví, ktorí sa třeba s tým divadlem rozloučili z těchto důvodů, jak říkám, poněvadž to byl pro ně příliš velký luxus platit 1000 korun denně za to, že si smím zahrát v Semaforu. No tak to, takže někteří si to prostě nemohli dovolit, ale takže byly takový případy, Vysnaďa Urbánková, která to udělala, no ale nebo Eva Pilarová taky a tak, a který se po 2-3 letech zase vrátili do toho divadla a zase odešli a třeba se vrátili ještě po třetí, prostě zápasili, nakonec odešli definitivně, ale bylo vidět, že to nebylo pro ně přímo lehký, že jo. Miluška Voborníková teďka hraje Ušimka, zase taky odešla a prostě, že ty lidi, někteří lidi prostě se rádi, tedy i připlatí na to, aby v tom Semaforu mohli hrát. Jitka Molavcová a to je u nás dodnes, že jo?
5: Kdo chce, abych zpíval, ať zvedne ruku. Nikdo? Tak poslouchejte. Já se rád pasu pohledem

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Ak to nie je príliš intimná otázka, ako žije napríklad, existuje taký, čo som už naznačil, kolektívny život súboru mimo divadelnej činnosti?
1: Ani moc ne, bych tak řekl pravdu.
0: Či sa tým dá utužiť, povedzme, ten vzťah, tá náležitosť k divadlu?
1: Prakticky ne, poněvadž každý tím, když zkoušíme spolu a hrajeme, jezdíme na zájezdy, tak tím se to tak vyčerpá, tak nikdo už nemá touhu ve volným čase, kterýho je poměrně málo, tak se ještě scházet nebo tak, takže prakticky neexistuje.
0: Nestalo se, že byste trávili spolu dovolenku alebo někam na Silvestra išli všetci?
1: Ne. Určitě není ani zájem těch lidí o to, poněvadž, jak říkám, každý jako třeba té rodině nebo tomu svýmu soukromí má tak málo času se věnovat, že prostě se věnuje veškerý volný čas a pouze o premiéře, že je vždycky oslava premiéry, tak to je jediná taková společná akce, kdy se trvá se tam do 2-3 hodin a pak se rozejdeme, ale to je opravdu jaksi jediný.
0: Tak
1: no, ty zájezdy samozřejmě, ty jsou takový, ty ten kolektiv trošičku přece jenom stmelujou, poněvadž najednou jsou v cizím městě, že jo, třeba 2-3 dní, takže courají spolu po městě, tu jdou na oběd, vznikají takzvaná zájezdová manželství, že jo, a tak no ale přijede se do Prahy a rozejdou se každý zase domů a tím to hasne, do divadla si jdou odpracovat to, co je třeba, co se musí. Já nevěřím už na takový ty, když jsme začínali, tak jsem měl takový ideální představy takovýho fantastického kolektivu, který bude chtít dělat jenom to divadlo a tak nějak. No ne, to nejde.
0: A to nebylo zpočátku, ne?
1: Jo, no tak pár měsíců to vydrží, ale to s tím se nedá vydržet 25 let.
0: Ještě keď mimo semaforu teda, já nevím, na zábradlí, alebo keď jste si to zriadovali.
1: Když se usiluje o to, třeba aby se to divadlo rozjelo, nebo když se rozjede a teďka, aby si získalo jméno a prostě jsou všichni opitý tím prvním úspěchem a teďka si to chtějí udržet novou, vědějí, že ta nová věc musí být lepší než ta první, ze kterou vyrazili. Tak to je ještě takovej impuls. No ale pak to zapadne do určitého stereotypu, zvlášť u divadel, jako jsou naše, když se hraje jedna hra 200x, 300x, 500x, jo. Tak to je jako, co tam se najednou chodí jako do továrny, jo. Já vím podle sebe, já kolikrát jdu s takovým sebezapřením do toho divadla na tu scénu, poněvadž tak se mě nechce, no prostě je to najednou, je to práce.
0: Ale zřejmě se to trošku změní ten pocit, keď na tu scénu vidíte a uvidíte těch lidí.
1: Ano, jo, to je, když se přijde na scénu, tak samozřejmě někdy jsou takový, je takový publikum, se sejde, že člověkovo tráví ještě víc, jo, ale to je spíš výjimka. Většinou jako je to publikum, člověk cítí, jak je to pro ně zážitek, jak čekají, co jim poskytneme a pak najednou všechny tyhle ty pocity jdou stranou a jako představení na psíše člověka udělá své.
0: No. Mali ste niekedy taký dojem, že nerozumiete sám sebe, trebárs? Že sa v sebe nevyznáte? Boli aj také nejaké krízové stavy?
1: Tenhle ten dojem mývam vždycky, jaksi, abych tak řekl, ex post. Že já mám pořád dojem, že se v sobě vyznám, že jsem na výši situace a tak. No a třeba po letech najednou zjistím, že jsem tenkrát vůbec nebyl na výši situace, že jsem si to jenom myslel. Čili já takhle, poněvadž občas si člověk dělá rozbory té své minulosti a toho, co udělal. Ne, že bych jako si to naplánoval a řekl, teď si udělám rozbor, jak to, ale já nevím, třeba jsem na zájezdě a teďka najednou přijde na něco řeč, anebo jsem tady třeba sám a teď si začnu vzpomínat, jak ono to tenkrát bylo a chtě nechtě, najednou mě z toho vznikne analýza. A to bývám k sobě velice kritický a vidím naprosto přesně chyby, kterých jsem se dopustil a mám někdy na sebe veliký vztek.
2: Malá babeta šla do světa a krk za to dá. Že to babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat. Jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Semaforské písně přitom nezůstaly jen součástí divadelních představení. Postupně se dostávaly do rozhlasu, na gramofonové desky i do filmu. Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Tereza nebo třeba Klokočí znalo publikum napříč Československem. Mnohé přežily dobu svého vzniku a zpívají se dodnes. A právě schopnost spojit jednoduchou melodii s hravým, vtipným, ale někdy i překvapivě melancholickým textem se stala jedním z poznávacích znamení Suchého tvorby.
1: Nehovorili sme napríklad, ako sa vyvíja taký humor v hudbe. To je dosť taká vzácná vec, vzácný úkaz. Z vašich čias sa dokonca podarilo sklúbiť tento humor s veľmi zaujímavou poéziou, poetikou. Dneska to ako si chýba. Prečo je to?
2: No, ja mám pocit, že ono to zase tak nechýba úplne, poniaľ třeba svého času rozpoutal dosť veľký humor Ivan Mládek. Jo.
1: Trošku nebo... z iného vrecka to bylo.
2: Jo, ono, tak, ono, kdyby to bylo z mýho vrecka, tak bych si to asi nenechal líbit. Zase to je jasný, že každý musí si najít nějakou... Nebo u nás existuje taková dvojice Dědeček a Burián, jestli ano. Je znáte, že jo, tak ty mají taky písničky, které mají... Ty jsou, bych řekl, nám trochu příbuznější. Takže ono to vegetuje. Tenkrát, když my jsme s tím začali, se Šlitrem, tak do té doby nic takového nebylo. Poněvadž samozřejmě před válkou byl Voskovec a Werich, tak, ale potom bylo Vákuum, potom písničky byly spíš takový, jako tématika byla krásné černé oči, rudé rety, že jo, měsíc, a má nejkrásnější paní a na lodičce. A prostě

0: poutalo pozornost a proto jako se z toho stala taková etapa. To možná, že kdyby předtím už bylo, možná, že kdyby před námi byl Mládek a Burian s dědečkem, tak už bychom nebyli, už by to nebyl takový atak na to vědomí toho národa.
1: Mm-hmm. A povedzte, zaskočilo vás to trochu? Alebo takto, kedy ste zistili, že sa z toho to stáva, z toho vášho snaženia, alebo z toho vášho divadelníctva, pesničkárstva, z toho vášho koníčka, kedy sa stáva nová, alebo povedzme tomu v normálnom zmysle módna vlna?
0: No, prišlo to, ja neviem, my sme začínali v roce 56, v Redutě, to byla taková vinárna v Praze, tak nenápadně jsme tam začínali, poněvadž ze začátku tam chodili lidi prostě jako do vinárny si zatancovat a já jsem tu a tam jako si se opovážil k tomu tanci zaspívat písničku, jenomže ty písničky se lišily od tehdejšího konvenčního zboží, to byly písničky, jedno se jmenovalo třeba Zlomil jsem ruku tetičce, nebo jiný se jmenovalo Docela malý blbý psíček a prostě takový. A tu se stal vlastně první takový zázrak a to byl takový první stupínek. A sice, že to publikum, který tam chodilo prostě normálně, jako se chodí do vinárny, tak najednou, my jsme, abych to řekl, my jsme vlastně ten boj s tím publikem vyhráli. Poněvadž takový ty, který to nezajímalo, odpadli a naopak udělali místo těm, kteří tam už nechodili jako jenom do vinárny, ale jako kteří tam chodili si poslechnout ty divné písničky. No a to byl prostě první takový úspěch. A najednou, my jsme si neslibovali, že by jak si to vedlo nějakam dál, než až pocať. No ale najednou za námi přišel třeba Karel Vlach, který slyšel, že se tam něco děje a on vždycky jako ho zajímali nové věci a tak přišel, jestli by jednu tu písničku nemohl nahrát. No tak jsme říkali, že jo, a pak jestli mi nemohl nahrát druhou, potom najednou do rádia jsme se dostali. No prostě začalo, úplně se nám to vymklo, abych tak řekl.
1: Nerátali jste s tím, nepočítali jste s tím.
0: No ani ne, no tak bylo to naše takové tajné přání, ale spíš jako jsme byli připraveni na to, že to nedopadne.
1: Ale přišlo to jako si samo, vy jste si nepovedali, tak moment, tak zajtra je, já nevím, 4., tak my začneme tu novou vlnu, že?
0: Ne. To, a my jsme dokonce ani netušili, že to je něco tak moc novýho. My jsme to dělali spíš proto, že to nás to bavilo a bylo to v nás jaksi. Aha. To je asi důležitý. Ono si tohle je jedna z mála věcí, které se nedají naplánovat.
1: Hmm. A vystihnout to, co lidem chýba například, a co nie je.
0: No, představte si, my, když říkám, že se nedá v téhle oblasti plánovat, tak my jsme ani takhle na to nešli, aby jsme řekli, teď chybí tohle, tak my jaksi tuhle tu mezeru, to vákuum vyplníme. Ne, my jsme, nás tam to nebavilo, to, co se dělalo a prostě tak jsme si, abych decentně řečeno, blbli sami pro sebe. Jo? A jako ta veřejnost si to vzala. Upřímně řečeno i Voskovec s Verichem tak začali, že jo? To byla studentská veselice, ta Westpocket Revue, která měla se hrát jednou.
1: Studentské večírok.
0: Ano, vlastně. Potom se hrála 230krát, jo. Ale s tím oni nepočítali, nerátali teda.
1: No ale museli jste se stretnout i s nepochopením, nepraníkmi.
0: Jo, no samozřejmě, teď prosím vás, ano. Aby ne. No, mě to, i to mě trošičku zaskočilo, poněvadž najednou se kolem nás vytvořila taková síla lidí, kteří tomu fandili, tleskali, chodili tam do té Reduty a já jsem dostal takový zkreslený název, že takhle asi se na nás bude dívat celý svět. Jo, mě nenapadlo tenkrát, já jsem byl celkem naivní chlapec, no a všichni mě plácali po zádech a tleskali, a jaký to je krásný a psalo se o tom v novinách. Tak já jsem si myslel, že je to krásný a všichni to mají rádi a mě mají rádi a já mám rád je a všechno bylo takový pěkný. No ale najednou se vyskytli, samozřejmě dneska vidím, že to patří k životu, i lidi, kteří

0: treba medzi takým tým normálnym, priemerným, mladým publikom tiež sa našli takí, ktorým ste nerezali?
1: No, ze začátku ne. Ze začátku ta mládež šla bezvýhradně za námi. Po nějakých letech se vyskytli vždycky takový ty, jako, kteří cítili, že je jaksi, no, že je vhodné, aby se distancovali od toho, co baví všecky, a jako, že jsou nad tím, jako, že jsou dál. Spíš to byla, bych řekl, taková mezi mladýma lidma, spíš taková snobská záležitost, že říkají, šli trasu, to už je, pasé, ty byli dobrý a tak. No, ale to byla spíš taková menší skupina, nebo dokonce bych řekl jednotlivci, jako mládež jako gro vždycky šli s námi.
0: A vyskytla se i okolo divadla Semafor snobárna z také tej druhé strany?
1: Jo, že tam chodili, jako že to patří k dobrému tónu být v Semaforu, a že kdyby tam nebyli, tak nemají ve společnosti o čem mluvit.
0: A ako se to projevuje?
1: No,
0: a představení, povedzme.
1: To se projevuje tak, že třeba roztleskávají a rozesmávají se na místech, kde o nich si myslí, že ty ostatní to tak nechápou.
0: No.
1: Takový ty těžší místa, jo? Tak jako se snaží předehnat před ty ostatní, jakože oni už to pochopili, ale já nikdy jsem jaksi nebyl takhle zaujatý proti snobům, poněvadž zaprvé oni mají nos a snobové se vždycky táhnou tam, kde se něco děje. To jsem zjistil, že oni nejdou tam, kde to jako nemá šanci. Takže to je jejich jeden klad, že mají prostě instinkt a že vycítějí, kde se něco děje, a vždycky, když je něco zajímavého, tak se kolem toho vytvoří takový snobský okruh, že, toho publika. Ale druhá věc je, proč tak těm snobům to nezazlívám, poněvadž když já si to tak upřímně přiznám, tak já jsem vlastně začínal taky jako snob. Poněvadž já jsem třeba moderní umění, když vezmu jednak v literatuře nebo v malířství a ve filmu, ve všem, já jsem tomu moc nerozuměl, ale cítil jsem, že je to něco jiného. Jo, já nevím, třeba obraz, který namaloval Miro. Já jsem nechápal, proč je to tak nebo tak, ale nějak se mi to líbilo, že je to jiný. A viděl jsem, že kolem těch obrazů, že na té výstavy, že chodí takový lidi, který se mně líbili, a rád bych byl taky takovej nějaký. No, tak jsem taky chodil a taky jsem kejval u těch obrazů. Jako, tohle je dobrý, no. Prostě vyloženě jsem začínal jako snob. Jenomže když jsem potom na ty výstavy chodil z těchto snobských důvodů pořád, tak poněvadž jsem v podstatě citlivý chlapec, tak jsem najednou začal cítit, že tohle je opravdu dobrý a proč asi, a začalo to na mě působit, začal jsem se sám pokoušet o něco, a ta snobárna ve mně probudila takový skutečně tvůrčí a přitom takový progresivnější potřeby se projevit.
0: Takže se hlavně tak zdokonaluje v tom vnitřním pocitě však.
1: Takže zase, jestliže zvlášť u mladého člověka, jako když jako cítím, že předstírá, jako že tomu rozumí a že se mu to líbí, ale vidím, že ještě zatím nic není, tak se na něj vůbec nezlobím a říkám si, je na dobrý cestě. Doufejme, že vydrží a že jednoho dne prokoukne a bude to. Je to daleko lepší než ty, který vůbec nenapadne se o tyhle ty věci zajímat.

dědeček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice tu toho malého blbého pejska. Dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

zatknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: život si vemu, protože nemám klid.
1: Semafor se stal hlavní životní scénou Jiřího Suchého. Jeho tvorba se ale nikdy neomezovala pouze na divadlo a písničky. Už původní profesí byl grafik a výtvarnému umění se věnoval po celý život. Psal také básně a prózu, věnoval se filmu, režíroval a hrál. Jeho životní cesta přitom začínala poměrně nenápadně. Narodil se v roce 1931 v Plzni, dětství prožil v Klatovech a později se s rodinou přestěhoval do Prahy. Právě tam se v 50. letech začala rodit jeho umělecká dráha, která nakonec výrazně zasáhla do podoby českého divadla i populární hudby.
2: Tvorivá osobnosť vášho razenia, ktorá kráča od úspechu k úspechu, sa musí stretnúť i s momentom, keď napríklad ľudia ho poplácavajú po ramenách, ako hovoríte, a chvália a tak, a naraz zistíte, že vám chýba povedzme oponentúra. Chýba vám niekto, kto by vám povedal aj, že no moment, tak to bolo výborné, napríklad toto by som spravil ináč, alebo toto by som nerobil. Takých ľudí je tým menej, takýchto, myslím si, dosť cenných, kritických ľudí, čím je osobnosť známejšia. Nestretnávate sa s takýmto niečím? A čo proti tomu robíte, aby ste, povedzme, neupadol do víru samých chváličov?
3: A do víry sám v sebe, že?
2: Ano.
3: Já mám jednu velikou kliku, jedno veliký štěstí, a sice, že moje žena, ty se nelíbí téměř nic ode mě. A když se jí něco líbí, takhle, když mě řekne, že se jí to nelíbí, tak jsem velice jako už ostražitej, ale ještě to neznamená, že to je špatný. Na to jsem přišel, poněvadž ona jako je velmi, velmi kritická. Ale když mě něco řekne, že se jí to líbí, tak to vím stoprocentně, že to je dobrý. To byly, já nevím, si vzpomínám třeba písení Jo, to jsem ještě žil, když jsem napsal, tak si to přečetla a říkala, tak teď si zase napsal jednou něco pořádného. A skutečně si myslím, že to je jednak písniček, který patří k těm jako nejlepším, co jsme s tím Šlitrem udělali. Takže ona, a ku podivu, ona, poněvadž se na to dívá s odstupem, já ji nikdy nezasvěcuju do toho tvůrčího procesu, jak si průběžně, vždycky až s hotovou věcí přijdu a řeknu, co tomu říkáš, tak, a ona mě řekne naprosto upřímně, poněvadž my si nemusíme nic jak si předstírat, tak mě řekne, co se jí nelíbí a proč se jí to nelíbí. Takže ona mě dělá, to je takový můj první kritik a velice ostrý kritik, a je to hrozně dobrý. Já vůbec mám radši, i když samozřejmě ty, co klepou na ramena, tak je to příjemný. Zase kdyby nebyli, tak,
2: no jistě, jistě.
3: Tak by člověk možná někdy upadl do malomyslnosti, ale mám radši takový ty lidi, kteří přijdou ovšem v dobré vůli pomoct a rozpitvají ty nedostatky. Někteří režiséři z kamarádů, třeba Jirka Menzel, jsou toho druhu, ty přijdou a vynadají mě za něco strašně.
2: A já vím, se dá poznat, že ako to kto myslí.
3: Ano, já vím, že to přesně to dělá ne proto, aby mě zesrabil, ano, jak se říká, ale aby mě upozornil, že je tam něco, co by se dalo odstranit a tak. Samozřejmě potom jsou takový, který velmi rádi přijdou říct nepříjemnou věc, poněvadž taky někdy se člověku něco nepovede, a teď cítím, jak jako u některých lidí, jak jsou spokojený a jak mě to tak naznačejí. Říkají, to se nepovedlo, že no.
0: Když mě

jsme u konce dnešního vydání českého magazínu, ve kterém jsme si připomněli osobnost Jiřího Suchého, který 1. října letošního roku oslavil 95. narozeniny. Jsme rádi, že jste si udělali čas na poslech a věříme, že si nás naladíte i příště. Relaci pro vás připravila a od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Samueli a mistr zvuku Stanislav Hurdych. Vyrobila redakce národnostního vysílání Rádia Patria studio STVR Košice v říjnu roku 2026. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera.